0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu, čo? A čože je toto za stôl?
1: No nevidíš? Obrátil som šaféru dnom hore.
2: Ty na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ani keby si ho bol pocukrovil.
3: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
4: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vyjedli?
1: Jedli.
4: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
4: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
4: Mlieko nepiju. Nepiju. To váš brat?
1: Brat.
4: A ten?
1: Tiež brat.
4: Všetci, bratri, všichni. Tady jsou husle, muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
4: No a teď?
2: Ja.
4: No tak hrej. Vem.
2: Nechce sa mi to...
1: No, zahraj.
4: Hraj, na čo čakáš?
2: Keď je takto...

som ti blúzku. Možno úzku, možno širokú. Zložil som ti blúzku so zapínaním na boku. Zložil som ti blúzku, sedí ti na telo. Zložil som ti blúzku.

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: Rádio Víkend.
1: Zábava, poučenie a hudba na sobotné predpoludnie.

Čas vyhradený rádiovíkendovému stretnutiu s bývalými členmi Frontového divadla sa pomaly naplňa. Na záver už len citát.

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz sem k stolu.
0: K stolu, a čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obráčil som šafer v dnom hore.
2: Ty už na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: A? Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ani keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj.
3: Poručík Duc.
4: Pardon, ja pomýlice. Nebudu rušiť. Vyjedli?
1: Jedli.
4: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
4: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
4: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
4: A ten?
1: Tiež brat.
4: Všetci, bratri, všichni. Tady jsou husle, muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
4: No a teď?
2: Ja.
4: No tak hrej. Vem hrej.
2: Nechce sa mi to...
1: No, zahraj.
4: Hraj, na čo čakáš?
2: Keď je takto

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje. Dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

poslední, na co bych se tě zeptal, než definitivně zmizíš. Poslední, co bych řekl před posledním usnutím. Poslední, co bych chtěl vidět ve snu, na ostrově Madagaskar, když zrovna kolem proletí motýl. Poslední, co bych chtěl vykonat, kdybych mohl ještě něco vykonat. Poslední, co bych zvolal z vrcholku stříbřitý hory, zmrzlej a bez šance se vrátit. Úplně nejposlednější ze všech posledních chvilek, než nás zasypou obrovský legový meteority. Nic takovýho nemám rozmyšlenýho.

Nejspíš bych si tě jenom představoval a doufal bych, že se to v nějaký jakýkoliv formě bude opakovat. Že už se to opakuje, že nejdem rozdělit.